Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fine. New truck, big

0: potřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
1: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympia Plzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Fajn Radio.

0: Dan.
1: Na výlet?
2: Ano.
1: Jak?
2: Autem.
1: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Fajn Rádio. Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
3: Back to the hits.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Fajn rádio.
2: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
3: Fajn
2: rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
3: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Sociálních sítí.
2: Jsme fajn.
1: Fajn
2: rádio.
3: CZ.
1: Fajn. Vždycky hot.

ahoj. Všichni, tak jak už bylo řečený, začíná fajn ráno, já vás u něj vítám. Dneska jsme tady v trošku jiném složení, není tady ani Honza, ani Wendy, nebude tady ani Aja, ale budu tady já, Míša, společně s Kristin, která přijde od 12 do 4. No máme to tady trošku zajímavě složený, ano, je to trošku něco jiného, ale když už je ten státní svátek, tak to prostě bereme malinko jinak. No a co, kde, jak, proč? To za chvilku, jako vždycky, tady tu klasiku si tady udržím, jednoduše si řekneme, co je dneska vůbec za den. A vzhledem k tomu, že je státní svátek, tak to bude ještě o to malinko zajímavější.

Trevor Daniel, It's a Feeling na Fajnu. A na rovinu, jestli jste dneska hodně přemýšleli, proč jste třeba nevstávali jako do školy nebo do práce, tak určitě v tom nejste sami. No ale my si musíme samozřejmě říct ten důvod, proč právě dneska jste nevstávali, nebo naopak jste si chtěli třeba přivydělat, to znamená, že jste vstali a dostanete dvojnásobný plat, to je taky moc hezký. Je to jednoduchý, dneska si připomínáme Den vítězství, neboli konec druhé světové války v Evropě a hlavně hodnotu naší svobody a míru, co si budem. Z historie bychom se měli poučit a zrovna dnešek je docela důležitý, protože ruku na srdce, kdo by chtěl nějakou válku, děje se to tady vedle nás a není to úplně pěkný, to znamená, učte se ten dějepis, je to těžký, občas je to otravný, lidi to častokrát nebaví, ale je to důležitý a dnešek je toho velkým důkazem. No a třeba na Fajnu máme super songy a to je důkaz, že posloucháte, ne? No, takže si teď dáme další, Damiano David, Tyla, Nirožes, jejich Talk to Me u nás na Fajnu.

při dostezkém pátku, při státním svátku. Lloyd Red Eyes. Banger, který dojel v 8.30 na fajnu. A my se společně musíme podívat, co je dneska vůbec za den, ne, že bychom se na to už dneska nekoukali, že jo? No, takový ty důležitý informace už jsme si řekli, teď je fajn si říct nějakou tu blbost. Například roku 1886 byla poprvé prodána Coca-Cola, původně jako lék v lékárně. To znamená dneska nejenom, že slavíme den vítězství, ale taky den prodání první koly. Nebo taky například v roce 1970 vyšlo poslední album od Beatles. Další významný den, no vidíte to, na to, že normálně nemůžu nic najít, tak zrovna dneska máme státní svátek a dokonce i další tady ty oslavy. Hustý. No ale co my můžeme slavit, tak například našima songama u zahouku Weekend, anebo teďkon Dua Lipa, její neskutečný banger These Walls. Pojďte si ho dát s náma, oslavte ten dnešek.

Weekend. In Your Eyes. Neskutečný banger, se kterým se společně užíváme pátek. Nám dojíždí na fajnu. No, ale to není to jediný, co tady na fajnu máme. Jak bychom mohli být nejmladší rádio v Čechách, kdyby u nás nehrála Taylor Swift a její Oplight? Což jen tak mimochodem je jeden z jejich největších bangrů. Drží se na vrcholu hudebních žebříčků. Dobře, není to teda úplná topka, mohlo by tam být jako výš, ale je nahoře. Asi stejně jako skoro všechny ostatní její pecky, že jo? No, my se za chvilku podíváme na dnešek. Stejně jako jsme se na dnešek koukali v posledních 40 minutách, ale tentokrát se podíváme opravdu na Českou republiku. Ale za chvilku.

Milky, Just the Way You Are. Banger, který dojíždí v 8.53 na Fajnu. A teďkon vás půjdu upozornit na pár věcí. Je státní svátek, dneska asi tak už informace, kterou jsem vám řekla tak 10krát. No ale taky si dejte pozor u nás v Praze, kde právě na C-čku nejezdí půlka, nebo neprojedete půlku zastávek. Protože jednoduše je výluka, se tam něco opravuje, něco předělává a je to ode dneška až do neděle, to znamená, jestli třeba plánujete výlet do Prahy, tak pozor, C-čko moc nejezdí. Nebo taky, co se týče obchodů, tak dneska jsou všechny zavřený. Například takový ty mekáče a tak by měly být otevřený, nebo celkově podniky, takový ty menší, který se rozhodnou. No ale když jsou větší, ty hypermarkety, supermarkety, tak tam se dneska nenakoupíte. Naopak prvního jsme měli radost, že jsme si koupili alespoň ty rohlíky, no tak dneska maximálně do večerky, jestli má otevřeno. No ale i tak jinak dnešek není zas tak ničím podle mě omezený. Ano, máme třeba víkendový režim MHDčka, ale to je tak všechno, naštěstí to není tak strašný, protože já třeba osobně vždycky úplně nesnáším, když dojdu do Miniteska a prostě nemám si tam co koupit, protože je prostě zavřeno. Samozřejmě člověk by si měl kupovat věci dopředu, že jo, no nevadí. No ale co třeba vždycky je potřeba a vždycky vám na Fajnu dáme, tak jsou super bangry. Teď už One Republic, Need Your Love, u nás na Fajnu, vychutnejte si ho s náma. Věřte mi, stojí to za to.

0: One Republic, Need Your Love. Banger, který nám uzavírá naši první společnou hoďku dnešního pátku a taky ráno. My se pomalu, ale jistě přesouváme do odpoledne, kde... Do odpoledne, dobře, do dopoledne. Přesně tak, jedno malinký přehození písmenek a já už jsem z toho zmatená. No ale celkově podíváme se na můj život, běžně ho tady úplně nerozebíráme, protože ho mám docela nudnej. No ale mně se stala taková věc a řekla jsem si, že se o to musím s váma podělit.
1: Fajn ráno. Fajn rádio.
2: Fajn rádio.
1: Instagram,
3: YouTube,
1: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Fajn dopoledne.
1: Dobrý dopo, čau lidi, já vás vítám tady při Fajn dopolední, který startuje v 9 hodin přesně, což je jako mega hustý, protože normálně bychom tady ještě jako chillovali, no to je jedno. Každopádně my se podíváme na můj život, co, jak jsem říkala už před chvílí, já ho mám většinou docela nudnej, ale mně se včera večer něco stalo. Doteď nechápu, jak je to možný, že se to vůbec stalo, no ale co o to si řekneme až za chvilku. Do té doby samozřejmě naše songy.
0: Fajn dopoledne.
1: Bruno Mars nebo Offenbach, ale teďkon Naughty Boy, Sam Smith, jejich La La La. Dejte si tenhle banger s náma, na fajnu.

Nora Jean Martin. Song Overdrive nám tady na Fajnu tak jako otevřel nový téma. A to po dlouhý době bude téma, který se týká mě, protože já většinou svůj život nezdílím, protože, jak jsem řekla, je docela nudnej a většinou by to mělo být něco strašně vtipného. No ale včera měla moje kamarádka oslavu narozenin, to je taková běžná situace, samozřejmě padla nějaká ta sklenička, no ale potom jiná kamarádka mi volala s tím, že jí není úplně dobře, nestalo se jí nic moc hezkýho, naopak spíš špatného. No a ptala se mě, jestli za ní nemůžu přijet. Tak jsem jela, říkala jsem si, dobrý, v pohodě. No a když jsem za ní přijela na Anděl, tak tam nestála sama. V začátku jsem si řekla OK, pak jsem za níma přišla. No a tam jí utěšoval nějaký starší pán z Venezuely. Ona tam brečela a ona začala říkat, že jako no tady mě pan začal utěšovat a tak dále a tak dále. A já chápu, že lidi by jako neměli mít předsudky, jo, ale moje první otázka v češtině, on teda česky neuměl, byla, prosím tě, znáš ho? A ona, ne, ale on tady jenom se mě snaží utěšit. A já jsem byla, dobře. Potom se mi anglicky pan snažil vysvětlit, jako že jsou v pořádku, že už se můžu odjet, že nepotřebuji společnost, že on si poradí. A já byla jako, asi ne. Na rovinu v té trojici jsem byla já, která měla v sobě pár drinků. Ale právě kamarádka tím, že byla trošičku mimo a smutná, tak by s ním asi podle mě klidně odešla, takže nakonec jsem jí vzala, šli jsme, poděkovala jsem strašně s úsměvem, málem jsem mu dala pěstí a šli jsme dál. Ale na rovinu, tohle byl opravdu zážitek, na který asi jako dlouho nezapomenu. A znova, já jsem tam byla ta, která byla trošičku omámená vínkem. No ale dávejte si pozor, nemyslím to špatně, samozřejmě lidi by se neměli jako odsuzovat, na druhou stranu tohle byl opravdu starší pán, který mi sám řekl, že z Venezuely přijel teďkon do Česka, vypadal malinko movitě, to jsem jako viděla, ale myslím si, že by to s tou kamarádkou nedopadlo asi úplně podle jejich představ. Každopádně, co vždycky dopadne na Fajnu podle vašich představ, jsou songy. Za chvilku A2 Max nebo Tate McRae, no ale teďkon Ale Farben, Baby Goodbye, no tak trošičku si, řekněme to, dopoledne oslaďte našima songama. Já věřím, že to dáte.

Fajn. Dobře, takhle nějak to vypadá, když se mi občas stane menší fuck up. Tohle byla Ava Max, její Sweet Bad Psycho. No a my se společně na Fajnu podíváme, co dál si za chvilku zahrajeme. Alex Warren, člověk, který má většinou spíš takový můdovky, no ale teďkon to chlapeček malinko rozjel. Za chvilku jeho Fever Dream. Nebo tady svým z Banger Lose Control. Nebo Subfocus Elevate, banger, který vás vždycky nakopne, i když nechcete.

Neskutečná rozhejbávačka takhle při pátku, Sub Focus jeho Elevate. A my se společně malinko vykoupeme, dobře, jenom trošičku asi jinak, než si představujete, protože v Japonsku vynalezli novou myčku na lidi. Ano, je to prostě přístroj, do kterého si vlezete a on vás jednoduše vypere. Má to být rychlý plus minus tak na 15 minut, to znamená žádný zdržování, jenom tam prostě vlezete, necháte se vymydlit, vysušit, umýt, no a je to hotový. No ale představte si to, jednoduše přijdete po práci, prostě nechcete se zdržovat, ale chtěli byste se jako umýt. No to tam vlezete, ono vás to tak jako hezky, to hotovo za 15 minut. Je to rychlý, efektivní a hustý. Na druhou stranu, já když jsem to viděla, je to taková obrovská kopule, dole je to zavřený, nahoře je to prosklený, no a já bych se upřímně bála tam vlíst. Co to se mnou jako udělá? Sice dobře, vypere mě to, ale nezní mi to úplně bezpečně. Ale co je vždycky bezpečný, tak jsou naše songy. Už za hluku Tiesto, jeho The Business, nebo teďkon Nico Santos, Human Being. Dejte si tenhle banger s náma. Stojí to za to, hlavně takhle při pátku.

Banger, který nám dal v 9.40 na Fajnu, no a my si dáme třeba tohle. Za chvilku Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice. No ale vy radši dvakrát nemrkejte, protože si za chvilku dáme poslední bizárek v podobě trendu na TikToku. Zase se tam děje něco neúplně good, no a co to je? To za chvilku.

vyčerpaný a občas malinko kontroverzní Sombr, jeho 12 to 12, banger, který nám dojíždí v 9 hodin a 53 minut na Fajnu. A my si společně dáme nějaký ty TikTok trendy. Vždycky je to bývá zajímavý. Někdo je to prostě taneček, kde hezký holky se tak nějak ukážou. No ale někdy je to nějaký bizár, který je často i životu nebezpečný, což není samozřejmě OK. No a objevil se nám nový další právě takovejhle bizárek. Jednoduše, teďkon se rozjelo to, že mladí řidiči objíždí kruháč rovně místo toho, aby ho objeli. Ideálně, když na tom kruháč nějaký třeba kopec nebo něco takového, tak ho jakoby přejedou. No, policie to řeší, dokonce se i dali nějaký hlídky před určitý kruháče s takovýmhle tvarem, kde by to právě mladí mohli zkoušet, což na to, že se to vůbec dělá, tak mě to mega překvapilo, ale je to tak. Já bych chtěl jenom tak trošku vzala řidičák, protože já jsem častokrát ten typ řidiče, který je rád, že se jako sedí za volantem. Každopádně, co vám může alespoň při té cestě zvednout náladu, ne nezodpovědní řidiči, tak jsou naše songy. Teď už Harry Styles, American Girls. Dejte si tenhle banger s náma, u nás na Fajnu.

0: fajn dopoledne. Dobrý dopo, čau lidi, je to tady. Jsme přímo v půlce našeho společného vysílání a otevíráme naší třetí společnou hoďku, ve které jsou vždycky důležitý nějaký ty bangry. Bude to komplikovanější, protože nějaká taková tam new music, to se dáme až v neděli. Sice ano, říká se new music Friday, ale tak to je jedno, je dneska pátek, ale to nikoho nezajímá. No, důležitý je, že za chvilku nějaký ty novinky, bizárky a všechno, no ale do té doby samozřejmě songy, které vy už znáte nebo možná neznáte a dáte si je do vašeho playlistu. Damiano David nebo Ray, její Where is my husband, ale teďkon Kaso, Ray, Deep Black Europe, song Prada u nás na Fajnu.
1: Fajn dopoledne.
0: Jednoduše, Ray je tu v několika provedeních a pořád je skvělá.

Shano David, Born with a Broken Heart. Banger, který nám dojel v 10-10 na fajnu. A my se společně dáme jednu docela pozitivní hudební novinku, protože Ariana Grande chystá vydat nový album, což je super. No, ale to důležitější je, že ona už má 1 milion uložení na Spotify, i když vlastně to album ještě nevyšlo, což je neskutečný úspěch. No ale teď si představte, že jste člověk jako jsem já, který má Apple Music, nemá Spotify a taky si třeba právě to její album uložíte, no ale to se tam nepočítá. Tím pádem Ariana Grande je člověk, který nejenom, že má milion uložení, ale nejspíš bude mít plus minus třeba 1,5 milionu, možná 2 miliony, já teď nejsem jistá, jaký je poměr používání Apple Music oproti Spotify, protože samozřejmě hodně lidí, kteří mají i iPhony, mají Spotify a tak dále a tak dále. No ale každopádně pro Ariana Grande je to obrovský úspěch, protože prostě je to jeden z nejvyšších milníků, co zatím na Spotify můžete dosáhnout. No a my to samozřejmě přejeme a třeba si můžete dát i nějaký její starší song. Já jsem bohužel nic specifického nenašla, říkala jsem si, že je fajn, aby jsme počkali právě na to její album, tak si dáme někoho jiného, kdo taky umí skvěle bořit žebříčky, a to je Taylor Swift. A tenhle její banger, dejte si ho s náma. Hej, Elizabeth Taylor.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Banger, který nás při pátku malinko rozhejbal, no ale to není všechno. My toho v našem playlistu máme mnohem, mnohem víc. Už za chvilku Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Tady ten song je malinko special, protože Wonderful Life od Hurts už prostě existuje nějaký ten pátek, už docela dlouho. No ale minulý rok se právě německý DJ Purple Disco Machine rozhod, že tomu potřebuje malinko osladit. No a on ho osladil, a to pořádně. A díky tomu vznikl tenhle banger. V loni tam bylo ještě připsaný Wonderful Life 25 právě díky minulýmu roku. Teď už je to trošičku stroší, prostě Wonderful Life, kdyby někdo náhodou chtěl přidat tenhle banger do vašeho playlistu. Kdybyste chtěli, máte možnost. No a za chvilku se podíváme na člověka, o kterém se společně moc nebavíme, ale i tak je to hvězda, která je známa úplně po celém světě. No ale o tom za chvilku.
1: Fajn dopoledne

součástí filmu Ďábel nosí Prada 2 Lady Gaga Doči jejich Runway. Nám dojíždí v 10.30 na Fajnu. A já jsem vám před chvílí slíbila, že si popovídáme o člověku, o kterém se běžně nebavíme. No a než vám řeknu jméno, tak vám dám menší nápovědu. Přesně tak, je to Shakira. A bude to tak trošku i o songu Waka Waka, který teď jako pode mnou můžete slyšet. Protože Shakira bude zpívat další song právě pro Fifu. Tentokrát už to teda nebude Waka Waka, už se to bude jmenovat Dia Dia. Doufám, že to říkám dobře, na rovinu španělsky neumím. No ale vyjde už 14. května, což je vlastně za chvilku. Tím pádem se máme 100% na co těšit. Vzhledem k tomu, že se to mistrovství bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, tak si vybrali právě Shakiru. A na rovinu, my jsme měli například v Česku Karla Gotta. No ale Shakira je pro Latinskou Ameriku, dle mého názoru, takovej druhej Karel Gott, protože tam jí zná opravdu každý. Je to člověk, který měl vyprodaný nejenom haly, ale i jako města lidí. A já si nedělám srandu, na ní opravdu přišly miliony a miliony fanoušků. To se my tady u nás v Čechách ani nemůžeme představit a ani neumíme. Narovno ani v Americe se to neumí představit, protože tohle je fakt obrovský, ale obrovský člověk. No a nejenom, že Shakira naspívala jednu fotbalovou hymnu, ale naspívá právě i druhou. Já doufám, že se máme na co těšit, 100% ano, no ale teďkon se těšte, protože si Waka Waka dáme společně celý na Fajnu. Já doufám, že jste ready si společně s náma s Fajnem zaspívat, protože věřím, že je na co se těšit, tak jdeme na to.

0: Jimmy Neho u nás na Fajnu. No a za chvilku taková příjemná můdovka Dave Temsich Rain Dance. Taky poslední hudební novinka právě v naší hudební hoďce. Jestli to bude bizárek nebo novej song, to za chvilku.
1: Fajn dopoledne. Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako velký překvapení. Fajn Radio.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociální sítí.
1: Jsme fajn? Fajn Rádio CZ.

BTS je svým na fajnu a my si dáme jednu dnešní akci, protože normálně vám teda nedávám úplně tipy na akce, to je spíš Kristinina parketa, ale já jsem si řekla, že musíme společně myslet na celou naši republiku a podívat se právě třeba do Brna. A takhle, já si nebudu dělat z Brna srandu, protože jednou, když jsem to udělala, tak mi můj kamarád řekl, jak si může holka z Mostu dělat srandu z Brna. No, takže to dělat nebudu, budu hodná. No, ale jde mi o to, že dneska je v Brně Majáles. To znamená, kdo si chcete užít super songy, nějaký ty zpěváky a tak dále, máte možnost dneska v Brně. Kdo jste třeba právě z Prahy nebo tady z té, řekněme, západnější části republiky, můžete tam dojet. Hele, vlaky tam jezdí a není to tak daleko. Já sama jsem si jednou udělala jednodenní výlet například do Bratislavy, to znamená, že máte možnost jet právě do Brna. No ale hele, je to na vás. Program bude samozřejmě nabitej, bude o státní svátek dneska na výstavišti. Já věřím, že si to stoprocentně užijete všichni, kdo se tam dostanete a bude tam právě třeba Mikolas, Stein 27, PTK, Kelin, Benny Kristo, Činasky, no bude to jednoduše strašně nabitý. Mám teda k tomu jednu věc, koukám, že tam jsou plus minus tři stage, jo, tři stage. No a třeba moje kamarádka, která byla v Praze, tak mi říkala, že se jí občas skryli její oblíbený zpěváci, ale to nevadí. Ale občas něco stihnete, někoho ne, nebo třeba ho budete jenom poslouchat z dálky, taky možnost. No ale věřím, že ten, vy kdo tam jdete, tak si to určitě užijete. No ale teď si dáme u nás naše songy. Už za chvilku Medusa, One Republic, Leon, jejich Fire, nebo teď Ray Dalton, Blood Running u nás na fajnu. Lely,

0: Fajn dopoledne. Dobrý dopo, čau lidi, já vás vítám u naší poslední společné hoďky, kdy si běžně dáváme ženskou logiku a ona bude, ale bude trošičku pozdějiš, protože za chvilku si popovídáme o jedné misce. No ale na to si budete muset počkat.
1: Fajn dopoledne.
0: Do té doby si například dáme pár pistácí. Kellyn a Sofian jenom pro vás.

Calvin Harris. Giant. A my si při fajn, na fajnu připátku dáme ještě jednu poslední akci, která vás nesmí minout. Majales v Brně, ten už jsme si dávno probrali. No ale teďko například Miss Agro roku 2026, všechno vypukne 12. května, no a program bude samozřejmě nabitej. Například tam bude Adam Mišík, nebo třeba DJ Rockstar, nebo Luisa, Jan Nedvěd, no prostě bude tam toho strašně moc. A celkově půjde o finalistky právě Missky, co si budem. Já jako malá jsem vždycky strašně chtěla být Miss, takže já holkám strašně závidím. A upřímně, kdo vyhraje, nevím, všechny vypadají naprosto skvěle a doufám, že i vy se stavíte a právě slečny podpoříte. Já věřím, že to bude stát za to. Sice pro někoho to může být jako Ježíš Miss, tam budu sedět a koukat na lidi, který neznám. No ale na druhou stranu to může být docela zajímavý zážitek, protože na Miss se častokrát všichni myslí, že se hodnotí jenom, jak ta slečna vypadá. Ale to je upřímně jenom taková třetina všeho. Ten člověk musí taky trošku něco vědět, častokrát jsou tam vědomostní otázky a celkově se hodnotí všeobecný přehled. No jestli vás to zaujalo, tak doporučuji, vypukne všechno už 12. května a bude tam toho mnohem víc, než jenom prostě jdeme si koukat na módní přehlídku. No a já teď tady mám pro vás super songy, které si můžete taky dát. Jonas Blue, Jack Rice, anebo teď Charlotte Gott, její Into Deep. Jedna z jejich největších novinek. A my doufáme, že bude mít i další. Takže Charlotte Gott, Into Deep na fajnu.

0: Jonas Blue, Jack Jackie, Christ. Při našem společném chillování na fajnu při pátku. Ale to samozřejmě není to jediný, co tady máme v našem playlistu. Už za chvilku Kato Johnny, Turns the Lights Off. Jeden z největších bangrů, který teďkon trenduje na TikToku. No a tady taky bude Dua Lipa i Break My Heart. Nebo James Hype, Sam Harper, jejich Waterfalls. A nebo taky dlouho slibovaná ženská logika. Ale to za chvilku.
1: Fajn dopoledne.
2: Fajn Radio. Next Generation.
1: Show od mladých pro mladé.
2: Pondělí až čtvrtek.
1: Od 8 večer.

Sir Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls u nás na Fajnu. No a my si jdeme konečně, zdůrazňuju slovo konečně, dát ženskou logiku. Vědci zjistili, že ženy si líp pamatujou texty písniček a taky jsou pro ně silnější než třeba pro muže. No,

0: Chlapi po rozchodu jednoduše sdílej emoční citáty, nebo si stěžujou a remcaj. No tak to my ženy naprosto víme po třeba dvou, třech tónech, jak moc nám na tom songu záleží. Je to velice emotivní, duševní téma, no je to jednoduchý. My prostě ty city máme, muži ne.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat tebe.

0: Kraj, You Broke Me First na Fajnu.
1: No ale to není to jediné, co tady v playlistu máme.
0: Za chvilkou speciální znovuzrození Fastboy, Clock Clock, jejich Born Again. Máme pátek, státní svátek, už jsme si o tom hodně věcí řekli v první hoďce, no a taky při pátku se musíme rozhejbat, protože přichází čas na víkend, kdy budeme odpočívat, spát, nudit se, nebo třeba budete pracovat a budete pracovat při tom, když budete poslouchat mě a Kristin na Fajnu, která přijde už po mně za chvilku.
2: Fajn dopoledne

0: Fein Radio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme Fein. Fein Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn. Fajn Radio CZ.
0: Here we go.
1: Here we go.

0: Pink Panthers za nás na jejich Stateside. Banger, se kterým se dneska na Fajnu loučíme. Doufám, že jste si se mnou při tom pátku ty 4 hoďky užili. Pro mě to bylo skvělý. No a taky zítra, pozítří, znova od 8 do 12 s Míšou na Fajnu. Tak ahoj.
1: Fajn dopoledne.

0: Fajn dopoledne.
1: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go.
0: Fajn odpoledne. You are my best friend. Lidi, startuje fajnový odpoledne s váma, Kristin. Čekají nás 4 nabitý hodinky, 12:00. Teď už jedna. No a teďka za malou chvíli se dáme nějaký tipy na dnešní den, co se dá dneska dělat, i když jeden vítězství je svátek, tak i tak se toho děje docela dost, tak to vám řeknu a taky si samozřejmě dáme naše skvělý songy Mall Grab, Milky, Just The Way You Are, nebo taky už Harry Styles, As It Was, právě teď na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.

Smith, Stargazing. To nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu 12.09. Máme pátek 8. května. Tyjo, toto letí, před chvilkou byl nový rok a teď už je 8. května. No nic, hele, já mám tady pro vás nějaký info, co se kde dneska děje. Například řemeslný dílny na stezce korunami stromů, tak v Jánských lázních, tak od 8. do 10. května. Tam můžete potkat stánky se starými řemesly, tak to je takovej jako taková venkovní aktivita. Hezká další při příležitosti státního svátku 8. května, což je dneska, pořádá poslanecká sněmovna parlamentu České republiky každoročně pro veřejnost dny otevřených dveří. No a to se děje přesně dneska od 9 do 4 to tam je, tak kdybyste se chtěli mrknout, zajímalo vás, jak to tam vypadá, tak to je dneska otevřený. No a jako poslední tady mám samozřejmě brněnský Meales, který se koná přesně dneska za pár minutek. Vlastně už odstartoval, ona startala teďka ve 12, no ale ještě lístky jsou, takže pokud byste měli třeba cestu kolem nebo bydleli poblíž a chtěli si užít nějaký takovýhle hudební večer, tak máte možnost, bude to tam až třeba do 11 hodin večera, takže myslím si, že plány jsou jasný a pokud máte i vy plány jasný a jsou třeba trošku jiný než ty moje nebo moje typy, tak napište 724-634-634, dejte vědět, co máte v plánu vy, co děláte, no a mezi tím si dáme už další songy Disco Lines nebo taky Sony Fodera Crystal My Lovin' právě teď na Fajnu.

0: Purple Disco Machine, taky Sophie and the Giants Hypnotized. Tenhle skvělej banger nám dohrál právě teď ve 12.20 na Fajnu. No a já jsem se vás ptala, co takhle při státním svátku 8. květnu máte v plánu, co budete dělat, nebo co už respektive děláte. A napsala mi Tereza, ahoj, já dneska slavím úplně nejvíc produktivní státní svátek, ráno uklid, pokoje, pak grilovačka s rodinou. Já si myslím, že to je den, jo, jak má být, jako vlastně proč ne, produktivita se cení tady ty volný dny. No ale pak jo, na ty má na to svůj vlastní názor. Ahoj, já mám dneska v plánu absolutní nic nedělání. Tohle jsem v 11 objednala se snídaně a teďka přemýšlím, jestli je moc brzo dát si Netflix už odpoledne. Není nikdy brzo na Netflix. Já si myslím, že why not? Hele, tady ty svátky fungují, jsou tady od toho, aby si je každej prostě prožil podle toho, jak on sám chce. Jo, to si myslím, že je úplně ideální. No a tak mi přišla teďka ještě jedna zpráva od Lukyho. Ahoj, zrovna se chystáme na brněnský Meales. No, tak to je takovej i můj tip. Ještě jednou, pokud jste před chvilkou neslyšeli, dneska je brněnské Meales. Je tam ještě možnost koupit si lístek, tak pokud byste na poslední chvíli si chtěli užít skvělý večer, tak proč ne? No a my jdeme dál, za chvíli se pokecáme o jednom TikTok trendu, který už je v Česku, v Praze konkrétně, nebo dorazil k nám. Tak na to si počkejte, taky tady bude třeba Robin Schulz nebo taky Topic, Fireboy, DML, tohle všechno za malou chvíli, tak si na to počkejte, na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.
2: Oh, that's real good.

Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Weiss, tohle Golden Trio a jejich song AM 2 PM u nás na Fajnu, 12.33, to aktuální čas. No a lidi, na TikToku teďka trenduje něco, co zní úplně jako sidequest z GTAčka, lidi to teďka už i v Praze zkoušej, takzvaný Scientology speedrun. Vběhnou do budovy Scientologický církve a dostal, jejich úkol je dostat se prostě co nejdál, než je zastaví ta ochranka. No a mě fascinuje, že ta naše generace už fakt dokáže udělat challenge úplně ze všeho. A teď se to dostalo právě i do Prahy. Dřív lidi jako sbírali známky, že jo. No, teďka sbíráme traumata, views, ale víte, co je na tom nejvtipnější? Že TikTok úplně změnil způsob, jak lidi vnímají realitu. Někteří už nejdou ven za zážitkem, oni jdou ven hlavně pro ten content. A občas třeba mám pocit, že kdyby dneska někdo objevil pyramidy, tak první člověk tam nebude archeolog, ale týpek s GoPrem a kepšnem pof, omylem jsem aktivoval kletbu. Nebo něco takového. No? Takže to je takový jako zvláštní. Na jednou stranu jako cením, Praha se fakt očividně nenudí. Tady nikdy nevíte, jestli potkáte turistu nebo člověka, co právě plní TikTok misi. No, takže těžko říct. Jako bylo to zajímavý, určitě to video někde najdete, ono to lítá všude po internetu. A teď už půjdeme na další songy. Lady Gaga, Bruno Mars, Diamond Smile, právě teď.

0: Tohleto byla kecí Pink Up tady u nás na Fajnu. Máme 12.41, no a my pojďme na další songy, co tady jsou přichystaný. To je Arlo Parks, Two Sided, tady u nás na Fajnu, to dáme za malou chvíli, tak se na to rozhodně počkejte, no a pak už se podíváme na největší módní akce celé planety, no a takovou jako jednu strašně fajnou situaci, ano, je to Met Gala, ano, za chvíli se budeme bavit o Sabrině, tak rozhodně počkejte a tenhle song taky za malou chvíli na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.

Hollow Parks, Two Sided, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu při pátku 8. květnu. No a Met Gala, večer, kde lidi chodí oblečený jako taková drahá lampička z IKEA po rozchodu. A do toho Sabrina Carpenter úplně v klidu řekne v rozhovoru, že její nejoblíbenější film je Shrek 2. No a víte co, já mám pocit, že právě v ten moment byla nejvíc jako real člověk v celém místnosti, protože tam všichni řeší vysokou módu, prostě umění, nějaký ty koncepty, někdo má na sobě outfit za cenu bytu v Ostravě a pak přijde holka, kterou sleduje půl internetu a basically řekne, jo, můj comfort movie je zelený obřík prostě s traumatama. No upřímně, Shrek 2 je možná nejvíc Gen Z film ever, soundtrack absolutně bez práva, být tak dobrý, postavy mají větší charakter než někteří influenceři a všichni jsme chtěli být na tom plese s Fionou, že jo. Navíc je strašně fun, jak celebrity občas působí úplně nedotknutelně a pak zjistíte, že doma pravděpodobně taky jedou Shreka v pyžamu a celý a jí cereály ve dvě ráno. Jako vy, no, takže díky Sabrině za připomenutí, že mezi náma prostě a mým sama je vlastně strašně tenká hranice. No, a je to vlastně takový cute moment. Hele, pojďme dál, máme tady spoustu dalších songů. J Balvin, Amber Mark, Travis Baker, ty nás čekají, tyka čekají, tak se pojďme rád. Tohle to je song Jump na Fajnu, právě teď.

Alex Warren, Eternity. Song, který nám dohrál právě teď, 12.59 na fajnu. No a my jsme na konci první hodinky, ale ještě 13 čekají, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za malou chvíli se zase slyšíme.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go.
2: Fajn odpoledne. You are my
3: best friend. Fajn. Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn odpoledne s váma, Kristin. Máme 8. května, tak svátek, den vítězství. No a za malou chvíli vám dám nějaký tipy, další tipy, tyjo, na co to se bude, no za 2 dny, prostě zkrátka pozítří 1 matek. Na to byste rozhodně neměli zapomenout, takže za chvíli nějaký tipy, kreativnější než je bonboniéra s růží, to vám dám za malou chvíli a taky samozřejmě skvělý songy, ty tu jsou ready, pojďme rovnou na ně.
2: Fajn odpoledne.
3: Mikolas, jeho Ferrari, nebo teď už Tate McRae, její revolving door, právě teď na Fajnu. Tak si to s náma dejte.

hrává právě teď u nás na Fajnu. 13.11, to je aktuální čas, no a máme pátek a to znamená, že za dva dny je neděle. Wow, wow, wow, no ale co se děje v neděli? Jo, v neděli jeden matek a jestli si někdo zase myslí, že to zachrání benzínka a poslední kytka, tak ono úplně ne. Letos bychom podle mě naše mamky mohli překvapit trošku jinak. Pojďme na to. Hele, existují kreativní dárky, třeba custom knížka z vašich rodinných inside jokeů a třeba hlášek, nebo natočit nějaký mini interview s lidma z rodiny o tom, proč je vaše mamka legendární a pak jí to pustit. Na prejteka hodně lidí dává i zážitky místo věcí, třeba nějaký workshop keramiky, společný brunch, nebo taky voucher na den bez povinností, kdy prostě všechno doma převezmete vy a upřímně to je podle mě pro každou mámu asi největší jako luxus a mnohem větší luxus než nějaký parfém a nejlepší je, že většina těch věcí nestojí 10 tisíc, jenom trošku snahy, což je teda pro některé lidi bohužel ta nejdražší položka, ale to je můj tip ode mě pro vás. No a ještě další tipy můžete najít na našem Instagramu v postu, kde jsme jako Fajn Radio, takže rozhodně se tam mrkněte a taky se můžete inspirovat. No a my půjdeme zase dál na další songy. Let's go. Return Friday, to při pátku sedí, nebo teďka Sombr a jeho Home Wrecker. Tak volujme doprava, užívejte dnešní den s náma na Fajnu.

0: Rihanna, její Breaking Dishes, co nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu s váma, Kristin. No a byt z Wall Street, z vlka z Wall Street, takhle to myslím, byt z vlka z Wall Street je na prodej. Za docela dost peněz, za chvíli vám řeknu, co a jak, a jenom přemýšlím, jestli k tomu dávají třeba zdarma i toxický mindset a motivační podcast, protože všichni víme, všichni známe, pamatujeme. No nic, za chvíli o tom víc pokecáme, mezi tím třeba Lil Nas X nebo taky Jason Derulo, všechno za malou chvíli. Na Fajnu.
1: Fajn odpoledne. Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?

Sony Forera, DOD, Poppy, Bascom, Think About Us. Na fajnu. Máme 8. května, no a lidi, luxusní byt z filmu Vlk z Wall Street je znovu na prodej. Manhattan, obří terasa, výhled jako z Pinterest nástěnky bohatých lidí. Cena asi, teď se podržte, 115 milionů korun. No, nejlepší je, že půlka internetu to sdílí s tím jako wow, dream apartment, prostě, ale já mám pocit, že kdybych tam bydlela já, tak první, co udělám, je, že si objednám kebab, sednu na zem a stejně budu koukat na TikTok úplně stejně jako doma. Víte co, jakože, jakoby na prvních pár minut je to wow moment, ale já si myslím, že máme občas pocit, že když někde bydlí jako ve filmu nebo ve mega luxusu, automaticky má pepeku perfektní život. Jenže realita je, že i v penthouse pořád hledáte nabíječku pod postelí, ignorujete zprávy od lidí, který jste měli odepsat před třema dnama a trochu milujete ten, ten kontrast, že ten byt je spojený s filmem o extrémním bohatství, party a chosu, ale dneska by tam podle mě Gen Z stejně jako já natáčela Get Ready With Me, řešila, jestli má dost denního světla na selfiečko a co má co na sebe. Navíc jako 115 milionů za byt a stejně tam není místo, kam dát třeba sušák na prádlo. To je podle mě skutečný luxusní problém. No, tak schválně. Mě zajímá jedna docela zajímavá otázka. Kdybyste mohli bydlet v bytě z jakýhokoliv filmu, který by to byl? 724-634-634. Napište, z jakého filmu, v jakém bytě, z jakého filmu byste chtěli bydlet? Dejte vědět, no a mezi tím půjdeme na další songy. Třeba teď už Kygo, One Republic, Chasing Paradise. A vypište 724-634-634.

0: Tohle to byl Nathan Dave, taky Ella Henderson, 21 Reasons tady na Fajnu. No a lidi, já jsem se vás ptala na úplně jednoduchou otázku, kdybyste mohli bydlet v bytě z jakýhokoliv filmu, který by to byl? No a přišly mi dvě odpovědi, píše Panta, David... A David asi, jo. Ahoj, dcera říká, že bych chtěla bydlet v sídle Můj Čira z Demon Slayer mangy. Hele, vůbec nevím, co to je, jo, ale věřím, že to je nějaká pohádka nebo nějaká manga. To zní jak nějaký, ne anime, no něco takového. No nic, ale každopádně mega hustý, potom si to schválně najdu, co to je. No a další, napsala Klára, ahoj, já bych chtěla bydlet v bytě jako z pohádky Ratatouille a nebo Deník Bridgerton, no, Bridget Jonesovi. Hezký den, Klára. Tyjo, Bridget Jonesovi, to by mohlo být mega jako zajímavý. No já přemýšlím, co by to bylo za mě, actually. A tyjo, takhle mě nic nenapadá, protože jsem nad tím začala přemýšlet až jako přímo teďka. Ale já hrozně celkově jako miluju největšího showmana, takže představa, že bych mohla být v tom jako takovým tom, ne zámku, ale v takovým tom paláci, který ten showman koupil tej svojí ženě, tak tyjo, to bych si vůbec jako nestěžovala. Takže to je tak za mě všechno a děkuju za vaše zprávy a my půjdeme zase dál. Harry Styles a American Girls, to bude za malou chvíli. Si na to rozhodně počkejte, za malou chvíli to tady bude a za malou chvíli ještě víc, tak za minutku, na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.

Rudimental, taky Khalid, All I Know, to je song, co nám dohrála před malou chvílí tady na Fajnu. 13.54, to je aktuální čas. No a lidi, skoro miliarda korun za jeden rok. Přesně tolik má letos vydělat Zendaya díky filmům, seriálům, kampaním. Takhle, já nevím jak vy, ale mě vždycky u tady těch částek úplně přestane jako fungovat matematika, protože miliarda už není číslo, to je prostě jako stav mysli, bych až tak řekla. Jako víte, co mě na tom baví nejvíc, že spoustu lidí pořád bere jako celebrity stylem, no, jo, hezká holka z internetu, jenže Zendaya je podle mě přesně důkaz, jak moc dneska funguje image člověka. No a ona není jenom herečka, že jo, ona je doslova značka, jeden outfit, je to trend, jeden rozhovor, je to virál, jedna role, internet měsíc brečí. A zároveň je trošku funny, jak internet vždycky miluje příběhy jako typu z obyčejný holky milionářka, ale už třeba nevidí ty roky práce kolem, jako castingy, nějaký ten nátlak, non-stop pozornost, každá chyba všude online, protože upřímně, já bych psychicky nezvládla, aby někdo komentoval to, jak třeba držím kafe, nebo odpovím na nějakou otázku, a myslím, že tohle to je důvod, proč lidi Zendayu berou tak, že ona působí strašně klidně v době, kdy všichni ostatní online trochu jako panikařej a všechno řešej, tak ona to prostě neřeší, ale stejně, skoro miliarda za rok je jako insane, to už jako nejsou peníze, to už je vlastně jako level v desivíkách, ty vole. No, takže hustý, hustý. Hele, pojďme dál, čekají nás další skvělý songy. Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure, to nás čeká právě teď. Potom ještě taky Dominic Fike, Baby Doll, tohle všechno tady bude právě teď, tak si to poslechněte tady na Fajnu.

0: Fein Radio.
1: Fein.
0: Stets gehockt.
1: Stets gefällt.
0: Fein. 3, 2, 1, go.
2: Fein und Poetne.
3: You are my best friend.
0: Fein.
4: Ahoj lidi, třetí hodinka na svém startu, jsme přesně v polovině, třetí hodinka startuje a za malou chvíli vám řeknu, jak můžete soutěžit a o co na našem Instagramu, tak si na to počkejte, soutěž u nás běží, já vám o ní povím něco až za malou chvíli a mezi tím si dáme skvělý bangry.
2: Fajn odpoledne.
4: Například teď už Ava Max, My Head, My Heart, na Fajnu.

Yes, jejich Swim, to nám dohrálo právě teď na Fajnu, 14.13, no a lidi, my u nás na Fajnu na Instagramu soutěžíme. O co soutěžíme? Soutěžíme o VIP vstupenky na Miss Agro 2026. Tři VIP vstupy znamená jakoby být úplně nejblíž interpretům, který tam budou vystupovat, a to je třeba Adam Myšík, nebo Mik 21, Savsana, Luisa, DJ Rockstar a tak podobně. A taky samozřejmě tam bude vyhlášení Miss Agro. No a vaším úkolem je to úplně jako easy. Stačí jít do naší Fajn komunity, kterou máme na Instagramu. Na Instagramu se jmenujeme jako Fajn Radio klasicky. No a ta naše komunita se jmenuje Tohle je Fajn. To najdete na tom profilu. No a váš úkol je napsat do komentářů, na koho se nejvíc těšíte. Stačí kliknout na šipku pod zprávou, kterou máme v té komunitě, a napsat komentář, odpovědět, jestli to je třeba Adam Myšík, nebo Mik 21, Savsana, Luisa, DJ Rockstar a další, tak napište, na koho se nejvíc těšíte, a zítra, nebo spíš respektive v pondělí ráno se vyhlásí vítěz, minimálně 3 VIP vstupy na Miss Agro, tak rozhodně soutěžte. No a my jdeme dál, teď už Imagine Dragons, Kamrat, Be Mine, tohle všechno právě teď.

0: David Guetta, One Republic a I Don't Wanna Wait tady na Fajnu. No a online seznamování už očividně dosáhlo nový úrovně zoufalství, protože jeden Američan vytvořil dating appku, kde je jediný muž profil. On sám. No a víte co, já lowkey jako obdivuju to sebevědomí. Žádná konkurence, žádný tenhle má lepší bio, žádný tenhle cestuje na Bali, ne, jenom on, v růžových různých fotkách, jak takovej lidský Netflix katalog. A nejlepší je, že to celý vzniklo jako joke na to, jak jsou seznamky dneska jako šílený, protože upřímně někdy máte pocit, že lidi na Tinderu nehledají vztah, ale casting do reality show. Nevíc představa, že swipeujete a po každý vyskočí ten samý týpek, to už není dating app, to je prostě osud. Ale cením kreativitu, když vám nefunguje algoritmus, prostě si vytvořte vlastní.
1: Všechno důležitý a k tomu hejty.
0: Teď už Jisoo, Zayn, Eyes Closed. Na Fajnu. Tommy.

0: byl Benson Boone, jeho Sorry, I'm here for someone else, tady u nás na Fajnu. 15.35, do 15 minut se budeme loučit, ale ještě předtím si dáme samozřejmě nějaký ty skvělý bangry. Arlo Parks, Two-Sided. To nás tady čeká, tak to si dáme za maličkou chvilku, tak se na to rozhodně počkejte, ještě tady bude dost, ještě tady bude třeba Rudimental, Youngblood, no prostě hodně. Tak se na to počkejte, na Fajnu za malou chvíli.
1: Fajn odpoledne. Fajn Radio.

0: Fajn Rádio. Fajn Rádio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Rádio. Fajn Rádio online.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

Youngblood, jeho Hello, Heaven, Hello, tady u nás na Fajnu. No a my jsme u konce. Děkuju, že jste tady se mnou dneska ty 4 hodinky zvládli. Mějte se zatím krásně, samozřejmě se slyšíme i zítra, pozítří od 12 do 4, tak užívejte zbytek dne a mějte se krásně zatím. Ahoj!

0: Fajn Rádio. Fajn Rádio. Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn. Vždycky hot.

0: Fein Radio.
1: Fein.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fein.
2: Čau lidi, konečne je tu piatok večer a to znamená jediné. New Music Show so Soňou práve štartuje. My sa budeme počuť každý piatok od 18. do 20. hodiny. Ja sa na to fakt moc teším, pretože si predstavíme úplne čerstvé novinky, ktoré ráno dropnú na Spotify a my ich rovno nasadíme, pretože nie je na čo čakať.

0: Fajn Rádio. Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
0: Turn it up, turn it up.

nemohla spát. Novej den, ne po tvým boku. Doufám, že to bolí míň aspoň trochu. A že se ráda probudíš. A že to není, že nejsme tři světla ztracených.

večer a další budou stejný. Třeba fotky na zeď přilepím, třeba se v nich pak znova utopíme.

pak zhasnou neony. Poslední tramvaj, prázdnej byt a studená klika a motýlek už dlouho jen utíká a kolem tma a nic. Uprostřed stojí člověk a z jejich křídel udělal mlhavý rána a princezna usíná sama.

0: Fajn Radio. Next Generation.
1: Show od mladých pro mladé.
0: Pondělí až čtvrtek.
1: Od 8 večer.
0: Music. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. Nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Fajn Radio. All the hits.

0: I'm Tiesto, and you're listening to Club Life on Fine Radio.
1: Fine.
2: House Culture.
1: Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
3: House Culture. Čau, zdraví tě, Victor Telagio, a tohle je další díl mýho pořadu House Culture.

Já jsem Viktor Zeláďo a ty stále posloucháš můj pořad House Culture. Tahle epizoda se blíží ke konci, dík moc, že jste poslouchali. Budu zpátky příští týden ve stejný čas na stejném místě a rozhodně tě bude čekat další epizoda plná kvalitní house music. Díky moc a slyšíme se příště. Badness and not unlike Marvel. You will never be the king of any castle. Yo, badness and not unlike Marvel.

0: soul. Fine.
1: Can you feel it? I said, can you feel it?

Hey, DJ.